0: Janre Homa Hijo Wisch Kube.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosmus.
2: Sport.
3: Goniac Sport na krajnej runinie wabi wočerawšieho do hole šulskeje Dubrovky. Dženca a juce převedu sa dalšie skakania v obvoku letuších zakských mištostvou. Na vove maj dňom aj započnú sa vubedžovania do podňa džesačích. V startových liščinách stia mez druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočerec, Ellen Smolina Sokov a Kšeščan Zárodnik z Kruščic. Vinovatostne kopanske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva prečovo rezerve športové jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie kopanske mústvo modrobevých kulov prečovo prinie garnitúrie post Germánie Budešín. Dybkové kopanske rjúce. V Delanách převedžete so znova dvě domiací hry, od napo 12 hraje Rajné zjednočenstvo Ralbice Pančice přečivo hosčom z Nesvačidva a po nešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Roky přečivo celky z Horního kraja. Jutce dvěma je kopa se v Pančicach, tam stě v rajnem pláně derby Marina Vězda Borchou. Květku drohotku pola drohotky ramnou štipne, či je zakazané, se z ramnou a celý

0: Na, brüstet mich ja.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V okres Budešin mu spechovanske peneze od soborna stata zubič, jeli poskyt k busovich liniju přikroči. Da vuda naprašovanje pola za vopkat zamujitoha Sakske ministerstva za infrastrukturu a krajine vujiče. Mirčin Venk ma dalše informacije.
3: Dukwilu dostawa w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskeje za busowe linie. Gelko z toho mu Zubić odwisuje na koncu woto, gelko jezbo so konc tydzenia a prozninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli, zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować no chcedzia. Zajš v nedželu je budyski okresny sejmik obzamknil, zo má so přichodnym poliče hač do 500 tisac euro na busovým poskytku zalutovač, zo moja so porodová stácia Kamenský koroni hač do konca leta zdržeč.
2: Sobudžovačarja Serbska instituta z vodriada regionálne vujiče a škýt menšin sú pobeli 4 dny pola južných sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii v obonichu so vo ich názorneniach na polu kúpvania, rečnej revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu so ze studium vúčastva za sámiske reče a kultúru. V úmenu na vedomostnym a praktickým polu chceča dále vesť, rekne návoda delegácie dr. Lutz Laševský Čeraky zakončeniu. Skladnostnie 20. narodnin Serbského muzea v Kočobusu sú čara na dvoru svedžem prosili. Kajš zdžili Kristina Klimova od muzea, by je niedže posta hostči písané a odmeniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Švarc v obrubi program a vo motročišču ve Vúžice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu si hostčo tiež knihy a plakáty z antikvariata kupič. Serbský muzej v Kočobusu bu 4. júnia 1994 otevrené. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hostčí přebyvalo hač loni v samsnym času. O tym informuje statistický zárad v aktuálnej zdžilence. V budyskym okresu miachu v prvních cioch mesacach leta ponor tomu menia v opetovariu. Po statistice by tu dotal z 240 tisac přenocovaniami nimale 7% menia hostčí hač loni. Zorovský okres je ponor loňšemu letu zaso 3% viac hostčí v opetalo. Dohromady je v budyskym okresu 166 možnosťou přebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V zorovskym okresu je to 209 přebyvanišťou. Niedeši sprevine hotel při budyskym spiatym jezoru má so přesadžovač. Konc junia je v Berlíně aukcia plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušnej ležonosťou předač. Minimálna pfačizna je 275 tisac euro. Od leča 2014 je so niedeši hotel přeco zaso jako přebyvanišče za požadarju azyla vúžival. Po pospytom aj zapalerstva v letomaj 2016 a 2020 nie so objekt hižo viac za čekancu vúžival. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 12 stopního hůladáme jenž nekotrým ročele na nebiu. Jensa očakuje nás mývy svončný džen s nekotrými dalšími ročelemi. V našej končině mělo v biu dňa suchovostač a živé slibro te zalize pohony užice na maximálně 23 stopňů.
4: Na druhá se ničeho nestává. Jensa ranomíjach jenž šoféra, autového šoféra, kýž je Jara pomal so po kraju kousal a ja som povedal, ječia, to bym načilo. Na hajúne so podal pomal do sobote.
2: To pa nesem jabu.
4: Nie?
2: No?
4: To ja som jebo, ten mi je šasno kovej zvarené a poncem ja šísmokova. Peč mečinu von na posled mich.
1: Serbský rozvoz.
4: Ale na koncu si mi jemu to tež popšala, kak s kakým mirom je on tu pomiesče, přeskujíš do dočk, přeskujíš do hobík, je auto zbinu. A ja přeco, ječno, ječno, ječno. Dobré ráne, peč po na posled mich.
2: Dobré ráne.

0: Mangaranga, to je dobyče letošního Eurovision Song Contesta, že se švenčinou posede mi. Što ještě jen se ráno do statusa podle WhatsApp, podle datun, vůle da závěstníky ke škůli dovolují fota, přivůzných a poznatých, abo tyž pokazky na šelakoríše zariadovania. Vo sebe v delanách. Pak širia so věsty čas, nimo toho tyž luštne kopaske videa a parodie. Tuto vabinské klipy za Sokurajbice hokej zestají kopa pri njeho Mustva, kak vonis zwa techniste nastanu. A kajki je votvus? Ja, prav raz müssen so lubi. Clemens Schmidt informuje.
1: Poprawom, ste Danny Glocksin za prinje koparske mustvo Sokowa Ralbice Hoki jako kapitan na Rejnišču. Minine pol leta pak dobeše 31-letne Vusadič.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel. A ja sem v tých vabinských videách možnosť švíčal jenu podpíru, tu musť udať.
1: To všetko zestaje Glocksin jeničce na šmorátku. Štož při tom úskočí, je naposledk husto nekaký smiešne surreálne scenári. Příklad, kapa Peter Domaška s dalšími delanskými originálemi, jako hudžbná kapava s instrumentami rukomaj, spievajú pred Rajbičanským stadionom a tisacemi hosčimi jenžeský spiev vo Sokowie. Šo zestajene s pomocou KI.
3: When you score, you make the Sokol sing. Sokol on the wing, Sokol, Sokol on the wing.
1: A tak sú tiež delanské ľudia z dela zažívaní.
2: To sú husto prašia, aká to dženským času možno. No, dokež ani jenička akcia poprvom nie sú aj reálne navrčava. A tam husto tie prašia na šindu, ká sú to činu. No, aká to možno. Ja tam ženy nie som stav. A neký ja tam aj napríklad se zmijom letam.
1: Spiešne spraskane tajky video nie. Viacere hodiny Danny Glocksin na takým pôminutovským klipie sedí. Za to užíva na šmorátku na niečo peč v Apple.
2: Z ChatGPT, jo, tá vôna vec, po nej mám zno, hej, taký, mnem sa prejene inšot, to jo, žiš jen to po nromače môže cíjač. Pixels činí od toho obraza jenu 5 sekund sekvencu, hej, to sú tie cí vône.
1: Zakvad za to sú všetko fóta z nátych Ralbičano a vezo nekaká skurilná idea Glocksina.
2: Ja všetci jen vôbraz od tých aktérov si sam a pon šes šelakorož KI programu pon im prajem, v ktorých scéne dobe one neke stač. Tuto scéne ja pon sam a od toho všetci jen 5 sekundu jen tak im o klip zhotovím.
1: Kumštná inteligenca drie samo, že hižo zatrašne veľa a tohle dobi Danny Glocksin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposledk šitko romadži cíjač. Delanci, vo sebe přivísnice Sokova, pak sa vesela přes každú novú parodiu a nechtu školi sa samo sam tiež zase ve videách spoznaje.
4: To vykeš božo za nás, nekaj za nás, vyšo nic, za unike, kus hranne, za mu tak veľa časa ta investúria. Ja kupu kšane, še ma tu krado ideju takéto.
5: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, za Danny Glocksin také šo čini, to za Rajbice nešto poradne.
6: To je dobro vabeno za Soko Rajvic na kujšu pat, a ty što hoša to vidža, to sa ty za přesto vesela.
7: Ona sa ti jara dere pšuza, oda sa ti jara širi v sociálnych médiách.
1: Hač vidža mne tiež vo veľa viace ľudí na R Soko a Rajvice hoge pšinže, je ťažko rec. Veste pak je, vo žanem serbským koparským toarstve so runje bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich luštných vabenských videách.
0: Hej, a kak lušne vabienske vidia nastavaja, vodem je Clemens Schmidt. S tým poričov, kýž je zhotovia s kopariom Danijom Glocksinom a šúdže. Potom tiež u vlkých letarach stej. Štú, dyš nic my. Dere so poradžarianem stejš so, tiež vobladaja. My so ľubi, sem spočatný, že prajva vilk na vosom. Dobre ranie všie serbský rozvoz, Andreas Bicking spiva a s ním... Hej, podam je sok morju. Svante vidt.

0: Na, Bo, was ist mich hier?
1: Serbski Roswurst. Bo jest je. Bis Studio Matej Giswauk.
2: Dobre, Ranje. Wokres Budyschin, mo spichowanske Binnese, wot sobodnaho strata zubic, jeli poskit k busowich liniu przykroči. To wuda napraschwanje pola za wopkat zamowitoho sakskeho ministerstwa za infrastrukturu a krajine wujiče. Mierče mjeng s dalšimi informacijami.
3: Tukwilu dostawa wokres na leto niedzie 3 miliony euro od sakskeje za busowe linie. Gelko z toho mu Zubić wotwisuje na koncu woto, gelko jizbo so konc tydzenia a prozninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli, zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować no chcedzia. Zajś u niedzielu je budyski okresny sejmik wobzamknył, zo maso przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskitku zalutować, zo moa so porodowa stacja Kamenskiej Koroni hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Sobudžovačarja Serbske instituta z odrjada regionalne vujiče a škit menšin su pobili 4 dny pola južnej sámi v Norvegske. Na fachovej exkurzii vobornichu so vo ich nazonjenjach na polu kubvanja, rečne revitalizácie a kultúry. Pola univerzite v Levanger zeznajomichu sa ze studium vúčarstva za sámiske reče a kultúru. Vúmenu na viedomostnym a praktickým polu chceža dále vesť, če rekne navoda delegácie dr. Lutz Laševský čara ke zakončeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskeho muzea w Kočobusu su čara na dworu svečen prosili. Kajše zdjeli Kristina Klimova od muzea, bie niedže posta hosči pisane a odmienjace popolnio doživivo. Hučbnik Jake Schmarc wobrubi program a vo motročišću ve Vužice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu se hosčo tež knihy a plakaty z antikvariata kupić. Serbski muzej w Kočobusu bu 4. junija 1904 a 90 otevrjene. V Sakske je v prvním kvartálu leta viac hosčí přebyvalo hač loni v samstnom času. O tem informuje statistický zárad v aktuálnej zdjelence. V budyskym okresu miachu v prvních cioch mesacach leta porno tomu mienie v opetovariu. Po statistice by tu dotal z 42 tisac přenocovaniami nimale 7% mienie hosčí hač loni. Zorelský okres je porno lončimu letu za 3% viac hosčí v opetavo. Doromade je v budyskym okresu 163 mož možnost čo přebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V zorovském okresu je to 209 přebyvanišča. Niedrši sprevine hotel při budyskim spjatym jezoru ma so přesadžovač. Konc junija je ve Berlínie aukcija planovana, při kotrež ma so objekt z příslušnej ležonosťu předač. Minimálna fatizna je 275 tisac euro. Od lieča 2014 je so niedrši hotel přeco zaso jako přebyvanišča za požadarju azyla vúživou. Po pospytomaj zapalerstva ve lietomaj 2016 a 2020 nie so objekt hižoviac za čekancu vúživou. A to one bychu naše povestček iš namakače přes svoje konstitucije nadále na naši internetové strony rune také iš v našej dámotní app MDR Sávia.
1: Vedro.
0: Jirane.
2: Hej, ha, svunčne, to šopši pjatnače stopnach aktuálne v Budyšine. Vúľa dáme pohoni Vúžice tu a tam jenež nekotre šlevatky takých mročelov na nebiu, ale džen sa zmijeme my v svunčne džen s nekotrimi deko mročelimi. V našej končine mi vo sucho vostač a živé slebro te zalieze na maximálne 20 stopňu.
0: Deko doby byč. Na druhách se ničo nestává, tak znamenša vidžu ve systémě, jeli máče za nás další informace. Potom se rádi přísevčenuci 591-134-400 a potéž přes naše šmoradko, přes chat, potom můžete nám tam svoju stůčku napísat, což vám na útrobě leží.
1: Serbský rozvoz.
0: Já se nechtu přísevňu? Já, to ta nic, no. To so...
2: Sobotu, ano.
0: A sobotu, a prošu milčo. Story von Ava, wo ist mich? Mensch.
4: New track? Oh, you are doing it. All right.

0: Wassermännchen und paar Napo Wassermännchen. Jensa, ich bringe ja Sabota, wenn du bei mir sagst, so wie Juniu, Atorika, Dalsche Wudatsche Wulatka, je, Narede, Dokkal, da Televisine Wulatka Tunras, Pschi, Lado, Vario, Pokuknitsch, da Matteo, Disse, Bolla, Apo, Pschi, Kunschne, Produktzi, Wuswan, ja, Podla, Bö, Avisch, as neue Stimme.
1: Na, da Podam ist ein Eipede Ras, da Borodo ist da, Zee, Kaminske, Koronie, ja, Korojon, Wanje, wird doch Müslene. So, es mir Wulatka, Bossin, Husminu, na, Stazi, Pschewodet, na, Aponje, Pschischwa, Wot, Niko, Hijon, Jawotschak, Wana, Neabka, Povest, so s pomocou příražky voke za najprve raz dále ponže. Emocionálne voko Miki se serbskými sobudžovačákami, lekaremi a bábami je serbská kamara zapopanua. Hej, to je jedna téma.
0: A další téma, što pšila do Vario Hemak, hýšče očakuje?
1: Napríklad v obraze vo regionálnom vopkode přichada. Vopkod bez zaurenských časov regionálne vúdielky direktne od producentov z vokolina a samoposlužovanie vodno a večer alebo noce. V Rajbicach je taký nastav iniciátorka Angelika Frenzlova poskyčuje vúdielky viacač 5 a 20 čirátariu direktných zvičníkov a remeselníkov. Od často sádu a zeleniny přes zbierne hačky v umiovským vúdielkám, tam maja šo napředajn vúľadko predstaj tutun vopkot na Frenzle skoniatec statoku a podobné projekte z dvúrečnej hony vúžice.
0: Je to tiež nešto podľa, štož by môžu džiči zajímovať a s tým cebu svojbu tiež přes alebo před obrazovku čanč.
1: Nešto celé zajímavé z Ratovského sveta Skúrienca ve Jasence, tam je na letošním spivnom vúbiečovaniu honáčov viacač 60 z nich svoj spivný talent dopokazala a naša dečaca reportáka Hanna je se svojim goldiom podľa. Tun vojo vaše zmužiče a mocne a z veľa takými kikiriki se vúspeva šon je dobre mysna, ne? Ale strua môža se dječi tiež vobladač, kak je šula pred 100 letami bila. Kribe trunje rúce do predka, reka v Šulskym muzeu v Stroži, tam je so úľadko s nekotrými holcami a holcami na napiate času púčovanie podavo.
0: Mm-hmm. A tohle všetko na prvnie soboče mesaca v serbskej reči prípudňu 12 ve vašej televízii MDR a rúdnočasne tiež ako livestream v internete a što je to zapas, môžete ešte na každý pát do mediatéky ARD poľadač. Utromne ďak, Matejo, za prelátku.

0: Toľko na osom.
1: Polícia z G.
2: V Budyšinje sú zastrenice štvrt ráno o 8. Kolesovária kontrolovali kýžbe ketro nevestče ve kvaklach po puču. Test na alkohol vúda nímale 1,3 promila a stem by je spa za 40-letného nímo. V Budyšinje bú 640-letné vo 5 a 24 tisac euro zjabane. Zeznau bie vún v internete žonu, daje mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je muž 1000 euro še pokazal. Na koncu bie schon nabžane a fenki su preč. V noce na piatk je so v Vojerecach na Friedricha Ludwiga Janu im Puču VW Golf Palio z dotal neznatie pričine v obornice z Hašachu Vojn nasta vietzna škoda 10 000 euro. A štvrt popuňu to je 22-letná mies Trebinom a bývej vodu kontrolu nad autom zubiva a zdroji zjeva, šoférka so pri nezbožu lohko zrani a auto dobeše sa odvlec. Škoda na škodovce 10 euro.
0: Hanike, ešte raz, mier z nami. Dyš je na cúza žona, či naraz nije nešto o nekakých penězách pojeda.
2: Dyš na jo, tvoj mikrofon placaš, to bude to muža doby placaš, tak než ten nečný, ľudžo.
0: Ja, dyš je niko nekakých starošče ma potom so, a ja nám bratra sotru, a džeda voku praša, tyš dobro kolegu máte, jo, jeli nije nešto, jo, ale ta nic nekakú cúzu žonu, kýž tam najmo nije šinže a praj, ach, a s penězami, to tam inšenskino.
2: Geht vujče, ľudžo, hej.
0: Das haben sie fast diese Telefonate, Horrorpo, Gigi, ich habe nicht ein Gizuse, Schwäk, nicht ein Stoppoeda. Matthias, muss doch alle Tag durchbohren, aber du nicht.
2: Ha, Gizuse, den MT-Schwott im Rostprobe.
0: Na, hi, muss doch immer. Wie Menschen, die Potsibliki nach Ostern.

0: Če se čmenčeno poprosime, je dženca svečive budešenje vučaka na Vuminku, a bivša direktorka Srpskog gimnazija Reza Šinova svoje 5-7 narodnine. Ona ma vulke zaslužbe vokovo srpskog šulstva po pševroče, a za je nove usmirenje, zo by so rozširivo navožovanje srpštine v šuli, zato je po mirljivej revoluciji 1980 vojovava romadže s drugimi v srpski narodni zromadžizni. Tak bych si předevzali, zo so tež v vyšším skočenku za so viace předmetov srpsce podava abo znamenča srpsky svůrskvat šulerjam sobuda. O tom je 2020 písala v knize Nova svoboda a Munice Gerdisovej skvadnostne vukadženja vúriesk ze z knihy čítala.
1: Vo to reka ničo přišlo neje. Sme proste vúspytali, što dže vúčuva biológiu a chemiu. Nové vokabulár dobiach si naučič. Učerio sú to šau svojské iniciatíve činili. Bychu tiež rozestajenia, dokež by to přidatne dživo. Miestem máme v biológii srbské učbnice hadžo 9. letnika. Vúživachme novú svobodu. Činiachme, što šmiachme za nás, za srbskú rič, za užitne. V principie to latajky, so dobiš riči, telko ruma, kajž možno dač.
2: Po pševroče sú si pola ministerstva žádali, zostie nemčina a srbština runohodnej. Nastupajú matúry, tomu do toho tak nebie. Reza Šinova bude na čestu 2.90 direktorka budyského srbského gymnázia.
1: Přes srbskú národnú zromadžiznu si doživil, so môžeš niečo pohybovať. To by się poprawa moja motywacja.
0: Reza Šinova je też nitko jako wuminkarka dalej aktywna, przewożuje do serbszczyny wuczbnica, a literarne teksty pisa recenzje w kulturnych podałkach, a przyjdziewa za internetny program Sotra. Generacje je niedoszych szulerio, a serbscy rozwosunice jubilacy, kie dżęsniszim pecz a synom dżesaczinam wutrobnie gratuluja, a przyjaszo to najlepsze. Dwie mięczyny jeszcze potem je Bielk na dziewięć.

většinou po napočuji češ. A já jsem totiž zpytala, když by já tam na tu šiltku ladala a totiž na vědomě sama, já nebych třeba vás obročit minuce ve vázu. No hej, tam vůlka značka stý, so nemůžete přes vás jít štukyš. Hej, tam so tváří, hač do sedna to hýště, na jacich tlas zpytačka, ještě to takhle je. Ale no hej, potom dobrých doběch so obroče zauročit a druhu čáru vůživač, potekým jelistče nasmír vůjist a vás popuču tam. Nemůžete drohu vůživač, hač do sedna toho julia, tam esto vosom hýště tváří a potekým to doběli si tyž do vašeho navia zapodač. Vosom menšinou po napočivečeše.

0: Nábožné slovo.
1: Madženca Günther Wenk, zis drevcov.
2: V ochranúských hesvach sa dženca je napísané. David so modlieše, dopiel nitk, o Božo, môj knieže, slovo do večnosti. Kotrež si vo svojem otročku a vo jeho domje ryčal, a čin kaj si ryčal. Z Davidového roda je Búh po svojim slubie zbudžil Izraeli zbožníka, Jezusa, čin kaj si ryčal. Kazanje Boha nam praja, kak drbime so jako človekojo zadržeč. To plači tež za politikarju. Pienjeze a mocnarstvo vedu husto k rozsudan přečivo Bohi. Jednor ľud čuje, kak so rečane slubenja nedrža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodarstvom njeraje viace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve bobemaj cirkvomaj mame viele vústupu, a to mje njedživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a núze a činime, kaj sme rečeli.
1: Dobre, Günther Wenk se strýl co, vynadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: Studenzara no do statusu pola da pola WhatsApp tun wula da zavestnike ke školi do volove fota kis so hijo lucho tam post vali de so popuchu psivuzne rabo znatech abotish pokaski na shela korezaria do banja ale vose bi vedela nach bakshiria so viste chas nimo to hotish lustne kopaske vidia a parodie tute babinske klippe sa soko ralbice hoki zesta i kopa prinje hom mustva kak won is zwa technischste Nastanu, a geiki je Wotwurz, Clemens Schmidt informuje.
1: Popowom, ste Danny Glocksin, za prinje koparske mustwo Sokowa Ralbice Hoki, jako kapitan na Rejnischu. Minine pol leta pak dobeše jeden a 30-letne Vusadzic.
2: Ja sem so v spočat leta Češko zranil nažel, a ja sem v tých babinských videách možno švičal jenu podpiru tu mustwo dač.
1: To šitko zesta je Glocksin jeničce na šmoradku. Što ješ pšitem uskoči, je naposled k husto nekakje smiešne surrealne scenari. Pšikvat, kapa Peter Domaška s dalšimi delanskimi originalemi, jako hučbna kapava s instrumentami rukomaj, spievajo pšet rajbičanskim stadionom a tisacemi hosčimi jenžeski spiev v Sokowie. Šo zesta jene s pomocou KI.
3: When you score. You make the Soko sing, Soko on the wing, Soko, Soko on the wing.
1: A tak sú tiež delanské ľudia z Dela Zadživani.
2: To sú husto prašia, aká to dženským času možno, no, dokáž ani jenička akcia popravom nie sú aj reálne navrčava. A tam husto tie prašia na šindu, ká sa to činu, no, aká to možno. Ja tam ženy nesom stav, a neký ja tam aj napríklad ze zmiom letam.
1: Spiešne spraskane tajky video nie. Viacere hodine Danny Glocksin na takým pôminutovským klipie sedzi. Za to užíva na šmorátku na niče 5 epo.
2: Also ChatGPT, jo, ta ona vec, po nej mám zno, hej, taký, nem sa prajne inshot, to jo, žišen to popon romače, môže cíjač. Spiksvost činí od toho obraza, jenu 5 sekund sekvencu, hej, to sú te cí vône.
1: Zakvad za to sú všetko fóta z nátych Ralbičanov a vezo nekaká skurilná idea Glocksina.
2: Ja všetci jen obraz od tých aktérov sezam a pon šes šelakorých KI programov pon im prajem v kotrej scéne dobe one neke stač. Tuto scéne ja pon sam a od toho všetci jen 5 sekundu jen tak im o klip s hotovým.
1: Kumštná inteligenca drie zamože hižo zatrašne veľa a to lado by Danny Glocksin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposled šitko romaže cíjač. Delanscy, vo sebe pšivisnice Sokova, pak sa vesela přes každú novú parodiu a nechtu školi sa samo sam tiež zase v videách spoznaje.
4: To je božo za nás nekaj, za nic, za unike, ko zhranne, za tak veľa časa ta investuje. Ja kupu kšanem, še ma tu kala do ideju takéta.
5: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, za Danny Glocksin také šo čini, to za Ralbice nešto poradne.
4: To je

0: Dženca je prenja sobota v novem mesecu, v juniju, a to reka, daljše vudače vulatka je naredje dokal, da televizijne vulatko tun raz pši ladovarjo pokuknič, da Matijo, ti se pola a po pši končni produkciji vusvanja podla bil, a veš, a znaješ teme.
1: No to podamo se najprej raz do porodove stacije Kamenske korunje, jako rožonvanje by to myslene. Zosmi vulatko posljednju zmenu na stacji převodžeč, no a po nje prišla od niko hižo neočakovana nejapka povesč, zos pomocu přiražki voke za najprej raz dale ponže. Emocionalne voko Miki ze serbskimi sobudžovačakami, lekaremi a babami je serbska kamara zapopanua. Hej, to je jedna tema.
0: A dalje teme, što pšila do vario hemak hišče očakuje?
1: Napšikvat v obraze vo regionalnem voku. Wopkot je přichada. Wopkot bez zaurenskich časov regionalne vudjelki direktne od producentov z okolina a samoposlužovanje vodno a večo abo noce. V Rajbicach je teki nastav iniciatorka. Angelika Frenzlova poskyčuje vudjelki viacač 25 ratarjo direktnih zvičnikov a remeselnikov. Od často sadu a zeleninje přes zbirne hačke vumjovskim vudjelkam tam maja šo napšedajn. Vulatko predstaj tutun Wopkot na Frenzlec konjach tec statoku a podobne projekte z dvůřičně honi v Užice.
0: Je to tiež něco podle, štož by mohlo děti zajímovat a s tím, co by svůj bu tiež přes abo před obrazovku čanč?
1: Něco celé zajímavé. Z Ratovska světa z Kůrjenca ve Jasince tam je na letošním spílnym vůběčovaniu honačo viac a 60 z nich svůj spílny talent dopokazala a naša děčaca reportáka Hanna je se svojím goldiom podle. Tun vojo vaše zmužiče a mocně a s veletekými kikiriky se vůspěva šon je dobre mysna, ne? Ale strua môža si džiči tiež vobladač, kak je šula pred 100 letami bila. Krybe trúne rúce do predka, rieka v šulskym muzeu v Stroži, tam je sa úľadko s nekotrými holcami a holcami na napiate času púčovanie podavo.
0: Mm-hmm. A tohle všetko na prvný soboče mesaca v serbskej riči prípudne 12 v vašej televízii MDR a rúdnočasne tiež ako livestream v internete a štúš je to zápas. Môže tiež na každý pát do mediatéky ARD poľadač. Utromný Jack Matio za přeladku.